žádný nemám. Po němu tu vidím žádný nemám. Po němu tu vidím žádný nemám. Po němu tu vidím žádný nemám.